Ta, se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla a žít to za to stálo, tak se mi to zdálo, bylo v nás hodně lásky.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
0: To je Blaníček.

Vzala jsem si sandály a dubosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti listy. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutné. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Rádio Český Blaník.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Station.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Rádio Český Blaník.
9: Mám prostě

0: To byly činasky, za půl minuty bude 6 hodin. Vy posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli jsou tu Karel Gott.
1: Kávu si osladím o trochu víc.
0: Skupina Krištof.
2: Život je krásný i na konci světa. Vesmír se básní, ta nejhezčí věta máš dřív.
0: A nebo Olympik. České písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná až polojasná dnešní obloha 25 až 29 stupňů Celsia. Tak bude přes den.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Největší budova areálu bývalých závodů firmy Batě je z více než 2/3 zborcená. K dalšímu zřícení by ale zřejmě už nemělo dojít. Na místě bylo včera 320 hasičů a s hasením pomáhali i dva vrtulníky s bambivakem. Víc řekl v České televizi mluvčí hasičů David Martinec.
11: V průběhu večerních hodin ještě probíhalo letecké hašení ze dvou helikoptér. To hašení mělo být ukončeno v 9 hodin, nicméně bylo ukončeno až se setmě. V průběhu noci zůstává na místě celkem 13 jednotek, jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Samotné hasební práce probíhat nebudou, jde o monitoring.
10: Od rána hašení opět pokračuje. Škody budou obrovské. Firma Vasky přišla ve skladech o boty za 150 milionů. Schořel i jediný sklad firmy Alpinepro. Ta hlásí škody za víc než 500 milionů. Chrudim chce ve městě zajistit dost nabíjecích stanic pro elektroauta. Nabídku soukromé firmy ale zatím radnice odmítla. Chce si nejdříve vytvořit vlastní představu, kde by měli stát a v jakém počtu. Německý automobilový koncern Volkswagen ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by měla být postupně zredukována až o 50%. Letošní Wimbledon ovládly hned dvě české tenistky. Do finále se totiž probojovaly Karolína Muchová i Linda Nosková. Slavný Grand Slam tak po 9 letech uvidí finále ženské dvouhry, které obstarají dvě hráčky z jedné národnosti. Muchová s Noskovou si po fenomenálních výkonech zahrají o nablízkanou trofej už zítra od 5 odpoledne. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás těší Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, jsem připraven. Hezké ráno.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Před námi 6. hodina toho dnešního dne, toho dnešního rána a já vám přeji hezké české ráno. Tohle už je Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Tak hezký poslech.

0: ještě 2 minuty a bude 6:45. Tohle byl Robert Křesťan, Druhá tráva a Tanečnice. Krásné ráno především Libuším a Amálím, protože právě dnes 10. července dámy slavíte svátek. Tak ještě jednou všechno nej. Narozeniny 78. má ruská herečka Nastěnka Zmrazíka, tedy Natália Sedychovová. No a co se týče písniček, mám tu třeba Karla Gotta, Marie Rotrovou a nebo zpěvačku Anuka. Volá tě noc a nás volá také psí a kočičí kalendář. I do něj se za chvíli podíváme. Já vám přeji krásné stávání a hezký pátek. Je 10. července.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hlavě.

vrátách a navzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létanice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl veselý, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

zpěvačka Anna K tady na Českém Blaníku. Hezké ráno za 6 minut půl sedmé. Stáváte s námi, za to velké díky. Teď velká gratulace všem, kteří dnes slaví. Jsou to pejskové a právě dnes aranky, zítra je to rek a v neděli koukám, že je to boj. Tak všechno je to nejlepší a pozor, teď tyhle ty 2-3 dny by měly být zase teplejší, teploty okolo 30 stupňů. Tak nezapomeňte na dostatek vody a to pro vaše kamarády. Za chvíli Krištof nebo Miroslav Šbírka.

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Revoluce motokrosu v Pacově. OMV mistrovství České republiky ve sprint v motokrosu. 20 strhujících jízd, pouze 2 kola na rozhodnutí. Přijďte zažít adrenalin. 11. červenec, Pacov. Hlavní závod v 16 hodin. Na sprint motokros vás zve firma Zdeněk Pečenka. Děláme vodě cestu.
3: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
4: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili. Skonto
5: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Na rádiu Český Blaník.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: 6 hodin 34 minut, skvělý Miroslav Žbirka tady na Českém Blaníku. Za chvíli Rišo Miller anebo skupina Pacific, Marcela Voborská a koukej se hnou.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Milada Křížová o počasí, dobré ráno přeji a Miládko, povězte nám, jaké to ráno je.
2: Na oboze je jasno nebo skoro jasno a na východě našeho území dokonce oblačno, ale bez deště. Teploty dnes po ránu klesly na 13 až 9 stupňů Celsia, no a na Kvildě nebo na Březníku dokonce slabě mrzlo.
0: Jak to vypadá v předpovědí počasí na dnešní den?
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 25 až 29 stupňů Celsia a na severu a na severovýchodě budou teploty mezi 21 až 24 stupňů Celsia. No a v 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 19, na Šumově dokonce kolem 22 stupňů Celsia a vítr dnes bude jen mírný, severozápadní až severní.
0: Tolik tady o počasí, meteoroložka Milada Křížová. Jaký bude víkend, prozradí za hodinu v našem vysílání. Teď už si pojďme hrát pohodové české písničky, ty, které máte rádi.
3: Radio Český Blaník.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Český Blaník a jedeme za vámi.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Je tu ten další a to právě dnes, kdy se na vás budeme těšit v Pelhřimově. Začínáme v 17 hodin na Masarykově náměstí. Tady zaspívá třeba skvělá Olga Lounová. Dále to bude Vojta Nedvěd, Blanická kapela nebo taky Slza.
2: Jsem na horský dráze pázet pát, chci se o svou túru vzůru.
0: Vstupné se neplatí, letos pro vás máme navíc speciální dárek a to z Brusu, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blanika Centropolu, která vám možná brzy přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce 100 000 na ruku, tak se pro ní stavte třeba právě dnes v Pelhřimově.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blanik.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
7: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
8: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
9: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
7: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
8: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
7: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
8: www.zamek-konopiště.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
15: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
16: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
17: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
18: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
19: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
6: A já vám jako dlužím?
17: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
5: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
16: Rádio Český Blaník.

0: 7 hodin Helena Vondráčková, Král diskotek, a jakou si dáme dál skvělou Věru Špinarovou.
1: Píseň svou mi tenkrát hrá.
0: Dále to budou Miraj.
2: A i když přesto všechno tě mám rád.
0: Alice Springs.
3: Nechci trápení, nechci strach a pláč, chci se ti dívat do očí.
0: Český Blaník rovná se české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady všude jasno až polojasno a teploty mezi 25 a 29 stupni Celsia. A dnes míříme do Pelezimova a tam by teplota měla být odpoledne kolem 25, 27 stupňů maximálně. Takže já si myslím, za mě naprostý ideál. A co silnice, to ví Eliška.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
0: Tak Eli, máš slovo.
6: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Nehoda u Panenského Týnce uzavřela dálnici D7 ve směru Zloun na Prahu. Na kilometru 35,5 zasahují záchranáře u zrážky nákladňáku s osobákem. Místem se nedá projet, policie odklání dopravu exitem na 37. kilometru poblíž letiště Panenský Týnec. Provoz tu ale začíná váznout, počítejte s narůstající kolonou. A bouralo se i na Pražském okruhu. Nehoda brzdí provoz za nájezdem z Karlovarské D6. Na 26. kilometru směr D1 pokračuje likvidace následků střetu dodávky a dvou osobáků. Levý pruh zůstává neprůjezdný, ztratíte asi 15 minut. Přejeme šťastnou cestu.
0: Děkujeme, Eliško. Kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici. 720 83 63 07. Šťastnou cestu, za chvíli zprávy a Monika Holubová.
7: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s tákem.
7: Najdete na levnekřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Maximální ceny pohonných hmot opět vzrostou o desítky haléřů. Benzín oproti včerejšku zdražil o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 38,22 koruny. V tomto případě je to navýšení o 77 haléřů. Nafta se tak po několika týdnech vrátila nad hranici 38 korun. Kromě požáru výškové budovy v centru Zlína hoří také supermarket v ostravské části Bělský les. Hoře začalo už včera, aktuálně na místě 10 hasičských jednotek. Ohnisko požáru se zatím nepodařilo lokalizovat. Hašení tak bude v Ostravě i Zlíně pokračovat i během dneška. Ve Zlíně už se naopak podařilo požár v noci lokalizovat a také byl snížen stupeň poplachu na číslo 3. Temelín pokračuje v rozsáhlé modernizaci. Jaderná elektrárna na Českobudějovicku mění na druhém bloku ovládání bezpečnosti systémů, včetně čerpadel a klíčových uzavíracích ventilů. A víc říká mluvčí elektrárny Marek Sviták.
15: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme je jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
6: Modernizace je součástí dlouhodobé obnovy technologie. Evropský parlament podpořil výjimku pro kontrolu internetové komunikace kvůli ochraně dětí. Pozměňovací návrhy přijaté europoslanci počítají s tím, že z výjimky bude vyřazena šifrovaná komunikace. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to opět tvoje.
0: Děkuju, Moni, a pojďme si hrát.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin k tomu 5 minut posloucháte rádio Český Blaník, s vámi je Martin a tohle už je Alice Springs a písnička Jízda. Za chvíli Miraj, tak je Linda Finková, Pavel Noha, Po hlavě skoč jen tak. A bude tu i písnička dne. Jaká to dnes bude? Bude to ta za 100 let od projektu 100 let. Tak uvidíme, o čem to je, jak to vzniklo a dozvíte se za chvíli víc. No, vzniklo to samozřejmě ke stému výročí vzniku Československa.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Linda Finková, Pavel Noha na Českém Blaníku a teď písnička dne.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: A jak to s ní bylo, písnička za 100 let?
2: Psal se rok 2018 a byl to takový vlastně na papíře docela šílený nápad dát dohromady písničku s více interprety pro výročí 100 let od založení republiky. A já jsem vlastně tehdy byl oslovený Hitrádiama a taky Suprafonem, aby jsme něco zkusili napsat. A říkal, a já mám rád tyhle ty sebevražedné mise, neboli suicide missions. A šli jsme do toho a nakonec z toho vznikl jeden z největších hitů mojí kariéry a vlastně všechno odstartoval, takže jsem strašně vděčný, že ta písnička vznikla a že se na ní sešlo spousta interpretů, s kterými potom jsem i úžeji spolupracoval.
0: Takhle to má tedy autor písničky Jenda Vávra. A my si ji dáme právě teď.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Jak nazvat tuhle písničku? No prostě hudební lahůdkou. To byla Věrka Špinarová, za chvíli Jarek Nohavica nebo Iveta Bartošová, Pokoj v podkroví. A my se také podíváme, protože před námi je sobota z nedělí, tedy stručně řečeno víkend, na to, jaký bude. Co se týče počasí, tak tyhle informace bude mít za chvíli pro vás Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám popřeji hezké ráno, Pohled na hodiny říká za 3 minuty už je 7:30. A vy posloucháte Český Blaník. Díky.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
12: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
13: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
12: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

0: Iveta Bartušová, jak bude v tom podkroví? No, pokud nebude klimatizace, asi pěkně teplo.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Proč o tom hovořím? No jistě, počasí právě teď na vlnách Českého Blaníku a Milada Křížová. Miládko, jak to bude o víkendu? Začneme sobotou.
2: Sobota bude většinou slunečná, jen přechodně bude až oblačno. Teploty 25 až 29 na severu a severovýchodě území opět o něco chladněji, kolem 23 stupňů Celsia. No a neděle jasná až polojasná, zejména v severovýchodní polovině území bude přechodně oblačno až zataženo a ojediněle na severovýchodě dokonce místy se vyskytnou přehánky a teploty také mezi 25 až 29 stupňů Celsia s tím, že opět sever a severovýchod území bude o něco chladnější.
0: Milada Křížová, Český hydrometeorologický ústav. Milátko, děkujeme a my si pojďme hrát. Já už tady mám Michala Davida, Život je náš a za chvíli jedna slovenská Beata Dubosová a jsme také, aké jsme. 7 minut po půl osmé vám přeji krásné páteční ranko. Už

Tohle byla Beata Dubosová. A vy posloucháte Rádio Český Blaník a vám přeji krásné dobré ráno. Pohled na hodiny máme 7:45 a teď se vás zeptám, jakou českou nebo slovenskou písničkou bychom vám po ránu udělali radost, která potěší vás, anebo někoho, komu písničku můžete nechat zahrát. Dejte nám vědět na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Měla by být česká anebo slovenská. Písnička na přání zhruba v 8 hodin 10 minut.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
9: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
10: Vraťme čas alespoň na jeden den.
9: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
10: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
9: Velká 90ková show.
10: Letní atmosféra.
9: Rodinná piknik zóna.
10: A program pro děti.
9: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
10: Summer Mambo Festival.
11: 15. srpna Třebíblice.
9: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
12: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
13: Český Blaník.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

Jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Rádio Český Blaník, tohle to byl Karel Gott. Před námi jsou další pohodové české písničky pro vás. A jakéže nabídnu, tak za chvíli třeba jedna skvělá uvalská kapela. Tedy konkrétně to bude kapela Divoký byl.
1: Ty jsi moje láska s oddělení dlouhé.
0: Zaspívá i Karel Zich.
1: A šel bych se s tou prašnou, co nikdo nesměří sám. Jedenkrát by s tou prašnou cingru dvě.
0: A nebo skupina Kabát. To jsou ony, české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, všude tady většinou jasno až polojasno a teploty 25 až 29 stupňů. A jak bude v Pelhřimově dnes do 27? Ano, tam se těší tým Rádia Blaníka další letní koncert. Teď ale míříme na silnice.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
0: Informace má naše Eliška.
4: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. K nehodě nákladního a osobního auta došlo na 35. kilometru dálnice D7 ve směru na Prahu. Počítejte se asi 10-minutovým zdržením. Nehoda dvou osobních vozidel a dodávky zneprůjezdnila levý pruh na Pražském okruhu. Bouralo se na 25. kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Počítejte se zdržením, po pojíždět budete asi 15 minut. A provoz začíná pomalu váznout, taky na D1 před Brnem. Tvoří se nesouvislé kolony, hlavně kamionů. Poprvé se brzdí u Rohlenky na 177. kilometru. Osobáky budou poskakovat asi 20 minut. Přejeme šťastnou cestu.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici 720 83 63 07.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Koalice dnes projedná příspěvek na zbraně pro Ukrajinu. Jde o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro ukrajinskou armádu. Koaliční SPD s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a její šéf Tomio Okamura kritizoval to, že věc neprojednala koaliční rada. U železničních tratí jsou k vidění nové cedule. Mají výrazně žlutou barvu, aby si jich lidé všimli. A k čemu slouží, to už vysvětlí mluvčí Českých drah Nela Frýbová.
8: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
4: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Část Česka se lehce otřásla, přesnou sílu a epicentrum ještě seismologové upřesňují. Původní informace, která pocházela z Německa, mluvila o síle 5,5 stupně Richterovy škály, se ale nepotvrdila. Ani to, že otřesy byly kolem Plzně. Záchvěv byl nakonec mnohem menší 1,8 stupně a byl pravděpodobně na Písecku. Český tenis slaví mimořádný úspěch. Letošní Wimbledon zažije historicky první ženské české finále, do kterého se probojovaly Karolína Muchová a Linda Nosková. Obě navíc usilují o svůj první triumf na Grand Slamu v kariéře. Zatímco 29-letá Muchová si už zahrála finále na French Open. Pro 21-letou Noskovou je to premiéra. Ryze české finále se ve Wimbledonu uskuteční poprvé v samostatné historii. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, hezké ráno.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Teď už je tu šaman skupiny Kabát a za chvíli písnička na vaše přání. Do té doby taky Standa Hložek nebo David Dale.

0: Tohle to byl David Dale a vy posloucháte rádio Český Blaník.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Napsala Jitka Zmochová a ta by chtěla písničku Jiřího Zmoška dvě slůvka. A bylo by to pro syna Tomáše, protože on si s ní tuhle písničku prý velice často zpívá. No tak jo, tak posíláme a to rádi.
2: Písnička dne.
1: Na Českém Blaníku.

0: Skupina Divoké Vela, písnička Lahutky. Pilové koncertují o 106. 18. července to bude Amfiteátr Loket, 1. srpna Slušovice a 14. srpna například Vysoké nad Jizerou. Více informací samo sebou na jejich webu. Co dál tady u nás na českém Blaníku Karel Zich anebo slovenštinou Name, a potom se přihlásí Milada Křížová a prozradí, jaké počasí přinese dnešní den. Já připomínám, že je 10. července. Hezké ráno.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
6: A dost barvy.
7: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
6: Léto fandí barvám.
7: Akce platí do konce září.
6: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
11: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
12: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Na rádiu Český Blaník.
15: Telegram s adresou svět,

adresa schází. A celý den přemítám o dívce neznámé, proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství.

0: Slovenští no-name, jaké počasí bude panovat na Slovensku, netuším, ale vím, jaké bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tedy konkrétně Vítomilada Křížová.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Milátko, tak jak bude dnes?
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 25 až 29 stupňů Celsia a na severovýchodě budou teploty mezi 21 až 24 stupňů Celsia. No a v 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 19, na Šumově dokonce kolem 22 stupňů Celsia a vítr dnes bude jen mírný, severozápadní až severní.
0: Milada Křížová, Český hydrometeorologický ústav. Pojďme si dál hrát.
1: Rádio Český Blaník.
0: Jelen, Jana Kiršner, co bylo dál a teď také Vaby Daněk. Za chvilku s písničkou Na cestě.

0: To byl skvělý Vaby Daněk a písnička Na cestě. Za chvíli Helena Vondráčková, Pavel Horňák nebo Vanastovy věci a sbírka z Vadlejch růží. Teď ale míříme na železnici, také o tomto víkendu pokračuje jihočeské léto s párou. Tentokrát půjde o unikátní jízdy šumavskou krajinou. A podrobnosti dodá mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
1: O druhém červencovém víkendu se cestující mohou těšit na unikátní jízdy šumavskou krajinou v otevřeném vyhlídkovém voze přezdívaném Dakar i na nostalgické putování po železničních tratích, kde pravidelná osobní doprava už před lety utichla.
0: A já doplním, že pokud byste se chtěli projet někdy jindy, tak máte šanci. Na stránkách právě Českých drah najdete i jízdy, které jsou mimo tento termín. Já se rozloučím, popřeji krásný pátek, budu se těšit dneska odpoledne v Pelhřimově a ten, kdo se těší po deváté, je báječný kolega Michal Krusberský. Mějte se skvěle, užijte si den.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Výhry.
11: Slevy.
10: Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Tak Renku, ty neřáda jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
14: Asi 100 tisíc.
13: A ty s tím nic neděláš, jo?
14: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
13: No prostě jdi na epohledavky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
14: No tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
13: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: K čemu vám jsme dobrý?
16: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Aneta Langerová v 9.00 na Českém Blaníku a voda živá. My jsme se tady před chvíli s Martinem taky tak trošku shodli, že na konci toho pracovního týdne už bychom potřebovali nějakou vodu živou, která by nás trošku občerstvila a dodala energii, která už nám začíná pomaličku scházet. Ale možná by stačila jenom dobrá káva. Tak než si půjdu nějakou udělat, vám prozradím, že po 9. hodině budeme hrát Michala Davida. A taky bude Maruška Rotrová a Markétka. A Na dlani takovou písničku přinese kapela Mandraže. A bude jich rozhodně víc. Za okamžik pokračujeme.
1: Spokojenýpes.cz, nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Počasí bude dnes jako malované, jasná či polojasná obloha, jenom na severu a severovýchodě máme čekat mraky a teploty 25 až 29 v průměru. Na tom severu, kde bude zataženo, čekáme o něco méně, 21 až 24 stupňů, na horách kolem 19, no a na Šumavě tam se rtuť teploměru zastaví na 22 stupních. Tolik počasí na dnešní den a teď už David Račák se zprávami.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje zejména před možností kolapsu stavebního řízení. U železničních tratí jsou k vidění nové cedule, mají výrazně žlutou barvu, aby si jich lidé všimli. K čemu slouží, vysvětluje mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
8: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
7: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliet Binošová nebo Kevin Bacon. Binošová uvede snímek Tři barvy, modrá. Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. Účast Bacona na Karlovarském festivalu jeho organizátoři předem neavizovali. No a fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. V semifinále narazí na Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj se hraje dnes. Další zprávy jsou za námi. Přeju hezké dopoledne.
9: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 9 je s vámi Michal Krusberský, kolegyně Verča ještě dnes na dovolené, ale možná, že vy naopak v pondělí na dovolenou teprve vyrážíte. Tak se máte rozhodně na co těšit, stejně jako u nás ve vysílání. Další české písničky, které máte rádi, za chvíli také domácí rekord a bude Šalom Mandraže, anebo teď Lenka Filipová. Částečné zatmění srdce. Tak ať se daří, přátelé.
10: Úsměv

0: Vzpomínka na Petra Muka, ta kapela Šaloma, Stín katedrál, 13 minut po deváté.
1: Co Čech, to rekord.
0: No a Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit nás dneska vezme na sever. Půjdeme se trošičku schladit a trošku kuriozní rekord má pro nás.
2: Dá se elektromobilem dojet co nejvíc na sever? Dá. Marek Tomíšek dokázal s elektromobilem dojet až na nejsevernější místo, na Nordkap. Překročil přitom 22 rovnoběžek a za 9 dní cesty urazil 4137 kilometrů. Venkovní teplota klesala až k minus 23 stupňům. Dobíjel 21krát a ten jeho výkon jsme zapsali do České knihy rekordů.
0: No prosím, a pak, že to s elektroautem nejde, vidíte.
1: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém planíku.

0: Tak tohle byly holky, mám ráda, ještě před nimi projektil a třešňová nálada. A pokud ještě někde jsou nějaký třešně a všechny už nejsou snězené, tak si možná o víkendu uděláte nějakou bublaninu, kterou možná taky máte rádi. A pokud máte rádi české písničky, tak i za chvíli nabídnu Hanku Hegerovou. Láska prokletá bude, stejně jako Činasky a Slyším tvoje kroky. Tak ať vaše kroky směřují tím správným směrem, to vám při pátku rozhodně přeje Michal.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tě neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
4: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
3: Potřebujete auto na výlet?
4: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
3: Nebo chcete styl na každý den?
4: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
3: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
4: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
5: Hledáte místo pro školení,
6: konferenci
5: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
6: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
5: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
6: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
5: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s tákem.
9: Najdete na levnekřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: No.
11: Výhry. Slevy. Zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde?
14: Od lesa prodá auto u ESA.
16: Rádio Český Blaník.

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, písím ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když napad

když je to lež. U mě najde skrýš, nemusíš se bát, a než začne tát, všechno pochopíš. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

Lásko prokletá, jenom klidně lež. Ptej se, na co chceš. Je to odva za minulý čas. Jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

Pasco, prokleta. Per u kletbu spjet, rostal celý svět, jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mě zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

0: Palo Habera na Českém Blaníku, je to o hvězdách. Ovšem, co budete dělat zítra, to úplně ve hvězdách být nemusí. Stačí, pokud si vezmete za své naši pozvánku, kterou teď nabízím, protože zítra, přátelé, v letním kině v Ústí nad Labem budou vystupovat Nedvědi u stánku. Ale nebudou to ti klasičtí Nedvědi, ale rodinný odkaz převzali mladší generace, čili synové Vojta Nedvěd a Jan Nedvěd mladší, kteří předvedou ty klasické osvědčené hity, které znáte od táboráků, ale přidají i svoji autorskou tvorbu. A navíc si přizvali i super hosty, bude tady kapela Kamelot, Fešáci a nebo třeba Příbuzní. A navíc právě v tom Ústí zítra a taky na koncertě v Ostravě bude moderovat celý tento koncert Aleš Háma, který přidá i své hudební překvapení. Na ostatních štacích se potom zastaví jako moderátor herec Martin Písařík. Takže Nedvědi u stánku zítra v letním kině v Ústí nad Labem. A kdybyste nechtěli na koncert a přesto byste chtěli poslouchat právě ty písničky k táboráku, tak rozhodně můžete, protože v sobotu i v neděli mezi 19. a 22. hodinou vám tyhle ty osvědčené písničky budeme nabízet i tady u nás na Českém Blaníku.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní tvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
15: K čemu vám jsme dobrý?
16: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Nechte vlajky vláda, také hat-trick na českém blaníku a my necháme písničky hrát, ty české, které máte rádi. Už za chvíli Hanka Zagorová. Koukej člověče, dřív než ti uteče. Taky si v té další hodince pustíme turbo. A za mixážní pult pustím dalšího DJe, bude balet. Jo, české písničky, které máte rádi, za chvíli pokračujeme.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s tákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
7: Počasí na českém blaníku.
0: Počasí bude také při pátku velmi příjemné, jasná až polojasná obloha, jen na severu a severovýchodě se mohou ukázat mraky, teploty v průměru 25 až 29 stupňů, no a na severu a severovýchodě tam bude chladněji, naměříme tady 21 až 24 stupňů. Na horách pak kolem 19, jen na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Tolik počasí na ten dnešní den a David Račák přispěchal s dalšími zprávami.
8: Zprávy na českém blaníku.
0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují. Na české koleje výjíždějí historické vlaky. Na jediné ozubnicové trati v Česku mezi Tanvaldem a Harachovem začala hlavní část letní sezóny nostalgických jízd. To ale není všechno, jak vysvětluje ředitel železniční společnosti Tanvald Petr Prokeš.
9: Při těchto jízdách je i na nádraží v Kořenově vždy doprovodný program. Teď to bude s Rohostem na Zubačku, 25. července to bude pohádková jízda na Zubačce, 8. srpna modelářská jízda a 22. srpna Borůvkova.
0: Letos v létě se budou na Zubačce pravidelně střídat parní vlaky se soupravou taženou motorovou lokomotivou přezdívanou Rakušanka. Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889. Počet evidovaných zraněných zůstává už několik dní beze změny. O střechu nad hlavou přišlo bezmála 18 000 osob. Venezuelské úřady se vyhýbají zmínkám o počtu pohřešovaných. No a českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, jenž tam loni skončil 2. Další zprávy jsou za námi, přeju hezké dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A my máme také pátek 10. července. Je tady období, kdy dozrává spousta ovoce. Jestli ho je letos dostatek, anebo ne, tak to budeme už za chvíli probírat s předsedou Ovocnářské unie. Do té doby Marek Ztracený, Turbo, anebo taky Hanka Zagorová. Michal Krusberský je dneska s vámi, takhle dopoledne, tak si dejte tu svoji sváču, kterou jste si udělali doma, k tomu dobré kafíčko a my posíláme další písničky. Ať to stojí za to. Tady je Řek zázraků. Hezký den přeju všem.

0: Marek Ztracený a Pády nabídl 15 minut po 10. hodině a my máme za sebou historicky největší vedra. Člověk by řekl, že ovoce muselo zrát velmi skvěle, ale opak je pravdou. Ovocnáři sčítají škody i kvůli mrazům na jaře a teď ještě kvůli horku. Letošní úroda prý bude o polovinu nižší než loni. Které druhy ovoce to odnesly nejvíc, to nám prozradí předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
1: Co se týká jednotlivých druhů, tak samozřejmě největší propad je u hlavního našeho pěstovaného druhu, což jsou jablka, které ty mrazy skutečně postihly velmi citelně a naprostá většina těch škod právě jde za zničenou úrodou jablek. Trošku pozitivnější čísla za republiku ten odhad ukazuje například u švestek, u rybízu nebo třeba i u višní.
0: No, jestli takové tropy tady budeme mít pořád, tak za chvíli ty jablka vyměníme za ananasy, možná i za jiné tropické ovoce a pěstovat budeme i kávu, kdo ví. Každopádně u nás stále české písničky, které máte rádi, Olympik za chvíli a teď balet. Hej, pane disc jockey, tak hezké dopoledne všem.

0: Petr Janda, kapela Olympic, a taky písnička Jednou doznívá 3 minuty před 10:30 na Českém Blaníku. Doufám, že se při pátku máte fajn, že už se těšíte na to, co budete provádět o víkendu. Třeba taková Helena Vondráčková, ta si bude určitě užívat další krásné letní dny na svém housebootu na Slapské přehradě, kde se tak trošku teď na léto zase přestěhovala i se svojí fenkou Jessie. Tak my to rozhodně přejeme a za chvíli si Helenu Vondráčkovou taky pustíme. A nejenom jí, bude i Petr Kolář a nebo Vašek Neckář.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
4: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
3: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
4: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
3: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
6: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Rádio Český Blaník.

0: Ano, Marta Athena Elefteriadu a jeden Sulejmon. Teď 15 minut před 11. hodinou a to je taky čas, kdy připomínáme, že si i u nás na Českém Blaníku můžete nechat zahrát písničku na přání nějakou, která by vám teď třeba v pracovním procesu zvedla náladu, a nebo ji můžete věnovat svým blízkým, kamarádům, všem těm, kteří mají dneska narozeniny a svátek. No prostě necháme to na vás. Pište nám své vzkazy momentálně jenom na WhatsApp na číslo 720 836 3007, to je způsob, jak se s námi aktuálně spojit, tak to rozhodně vyzkoušejte a udělejte sobě nebo někomu radost. Po 11. hodině budeme hrát na vaše přání. A teď budu hrát třeba kapelu Krištof, dáme si Ilonu Čákovou anebo Michala Tučného.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko, hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Pro aktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
13: Rádio Český Blaník.

0: Michal Tučný na závěr hodiny a Fidlej celý den. Tak to my vám raději budeme hrát celý den ty české písničky, které máte rádi. Veďte, za chvíli třeba Tomáš Klus, když si tě dívko představím. Taky bude kapela Jelena všude zdejší. A jedno ráno nabídne i Valdemar Matuška. Tak s námi vydržte, za chvíli pokračujeme.
1: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz. Ptáš se mraku,
3: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: na Českém Blaníku.
1: Dnešní den s jasnou či polojasnou oblohou a se sluníčkem, jen na severu a severovýchodě nám to mohou kazit mraky. Teploty 25 až 29 stupňů, na tom severu od 21 do 24 a na horách rtuť teploměru povyskočí na 19 maximálně. Na Šumavě bude tepleji, tam naměříme až 22 stupňů Celsia. No a s 11 hodinou už je se mnou ve studiu David Račák. Dáme si další zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku. Hezké dopoledne přeje David Račák. Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Temelín pokračuje v rozsáhlé modernizaci. Jaderná elektrárna na Českobudějovicku na druhém bloku mění ovládání bezpečnostních systémů. Více říká mluvčí elektrárny Marek Sviták.
3: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
2: Modernizace je součástí dlouhodobé obnovy technologie. Milánská radnice teď vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů ve vedrech. Nařízení na větší ochranu zdraví pracovníků vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě kurýři. No a o titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále Američanku Coco Gauffovou. Nasazená devítka Nosková si pak poradila s Ukrajinkou Kostukovou. Další zprávy jsou za námi, přeju hezké dopoledne.
0: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
1: Tak už za hodinu možná vyrazíte na oběd, tak možná už můžete uvažovat, co byste si dneska dali. My vám za chvíli dáme písničku na přání a kromě toho taky kapelu Jelen a teď Tomáše Kluse. Michal Krusberský je s vámi, přeju pohodové dopoledne a v práci, ať se daří.
4: Když si tě, dívko, představím, jak tam spíš,

0: No, kapela Jelen je opravdu všude zdejší, což dávají najevo i na svém turné Jelen Fest, že jo, které probíhá a zrovna dneska budou vystupovat ve Slavkově.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A píšená Martina, posílám pozdrav ze Zlínského kraje a ráda bych poděkovala nějakou hezkou písničkou všem hasičům a všem, kteří se od včerejška a celou noc snažili uhasit velký požár ve Zlíně, aby se nám na Zlínsku konečně lépe dýchalo. Dávejte na sebe pořád pozor, včera jsem musela projíždět kolem té hořící budovy a dlouho jsem nic tak děsivého neviděla. Ráno jsem se pak vzbudila do nedýchatelného vzduchu díky změně větru a cítíme to i v dost dalekém okolí od Zlína. Marta Tlumačová napsala, ano, je to tak, je to nemilá záležitost, docela smutná ještě, že nikdo nepřišel aspoň o život, a jsou tam jenom ty materiální škody. Každopádně my posíláme písničku Boxer všem hasičům, protože ti se museli poprat doslova a do písmene s tím velkým požárem a teprve teď ho dostali pod kontrolu. Tady je Arnoš Pátek od nás.
1: Písnička na přání.

0: Dobrodružství s Bohem Pánem a taky Marta Kubišová na Českém Blaníku v 11 hodin a 22 minut. Přátelé, za chvíli, to už vám nabídnu práci snů, možná by se vám také líbilo a počkejte si na to. A rozhodně budu hrát další české písničky, které máte rádi. Karel Gott, Jaroslav Uhlíř a nebo Valdemar Matuška a jeho Ráno. Já vám zatím přeju ne hezké ráno, ale hezké dopoledne. Je s vámi Michal a za chvíli budeme pokračovat.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové,
4: Harley,
5: Xindl X,
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Renault nebo Dacia? V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
9: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Horhroně a také Kristýna v 11 hodin a skoro už 40 minut a hledáte novou práci, tak za tuhle by někteří pánové rozhodně vraždili. Jeden americký sportovní kanál si totiž najal dva Američany. No najal, oni udělali velké výběrové řízení a nakonec z toho byli dva, kteří stráví 30 dní ve speciální prosklené kostce na New Yorkském Times Square a budou tam sledovat všech 104 utkání fotbalu a dostanou za to v přepočtu víc než 1 000 000 korun. No, ale. Ano, má to své ale, nejenom, že tam budou koukat na všechny ty zápasy mistrovství, ale také musí tvořit obsah na sociální sítě do té dané televize, musí vystupovat v médiích a taky bavit fanoušky přímo z té prosklené kostky na New Yorkském Times Square. Prý si na tu skleněnou kostku celkem rychle zvykli, že už jim nevadí, že na ně všichni koukají, jen na toaletu musí do okolních restaurací. Jinak tam mají telku, občerstvení, gaučíky a jsou úplně v pohodě. No, kdo by to bral? Já myslím, že spousta kolegů by se přihlásila. Vám ale raději nabídnu něco poctivého, něco, co tady bude na furt, a to jsou české písničky. Petr Hapka a Lucka Bílá a taky Michal David za okamžik.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
6: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
10: Safari Resort, Hluboká u Borovan.
11: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
12: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
13: Český Blaník.

0: bílou velrybou jsme dopluli pomaličku až k pravému poledni. Tohle byl Michal Hrůza na Českém Blaníku a po 12. Slza a Lhůta záruční. Taky si zahrajeme trošku na rockovější notu. Kdo ví, jestli nabídne kapela Kabát. A ještě Olympik a jasná zpráva. Ano, české písničky, které máte rádi, to vám budeme nabízet i po 12. hodině.
1: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Počasí při pátku ještě velmi příjemné, jasná či polojasná obloha, jen na severu a severovýchodě mohou být mraky a teploty 25 až 29 v průměru. Na tom severu tam bude chladněji, naměříme 21 až 24 stupňů a na horách kolem 19, jen na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Co se dál děje dneska i ve světě, i doma, tak to sleduje David Račák a teď nám to prozradí ve zprávách.
5: Hezké poledne přeje David Račák. V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení. Policii nebo rozvědkám to nikdo neřekl. Uvedl to dnes server Seznam zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Žádné bezpečnostní riziko údajně nevzniklo. K přístroji se nikdo nepřihlásil. Vyškovští milovníci filmové kultury zajásají, jejich zážitky v tamním kině budou zase o něco příjemnější, biograf totiž prochází pozvolnou rekonstrukcí, k ní více dodá mluvčí města Michal Kočí.
6: Už nějakou dobu si můžou milovníci stříbrného plátna zakoupit v kině Sokolský dům drobné občerstvení, na řadu přišla i slibovná úprava přísálí, proběhla rovněž výměna bočního osvětlení, nově instalovaná zatemňovací zástěna u vstupu do sálu má pak především praktickou funkci.
5: Pomáhá omezit pronikání světla z chodby při otevření dveří, čímž přispívá k ničím nerušenému sledování filmu. Mezinárodní letiště v Palm Beach ve státě Florida bylo ve čtvrtek oficiálně přejmenováno. Nově nese název Mezinárodní letiště prezidenta Donalda J. Trumpa, informovala o tom agentura AP. No a v brněnské zoologické zahradě se vylíhla dvě mláďata sovice sněžní, jejich odchov přitom není snadný, protože jde o severský druh, chovatelé je ve vedrech chladili ledem. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
4: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 2 minuty po 12. hodině. Dobré odpoledne vám všem přeje Michal Krusberský a také dobrou chuť k obědu. My si dáme Slzu a Lhůtu záruční.

0: Poprvé sám a František Nedvěd na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A my už dneska na našem letním koncertě také přivítáme Nedvěda, ale Vojtu Nedvěda. Tak toho si tam můžete přijít poslechnout. My už jsme s celým týmem vyrazili momentálně do Pelhřimova. Kolega Martin Císař, ten už je taky na cestě. Pokud poslouchá v autě, tak dobře dojeď, Martine, protože všichni se na tebe v Pelhřimově těší, až se uvidí na pódiu s tebou a se všemi těmi hvězdami. Bude Olga Lounová, bude Slza a bude ten slibovaný Vojta Nedvěd a taky celá naše blanická kapela. A nezapomeňte, i tady můžete získat naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám může přinést v dalších dnech třeba až 100 000 korun, ale také další skvělé částky, jaké přesně zjistíte na webu radioblaník.cz, tam se zároveň můžete i registrovat. Podrobnosti právě tam a za chvíli ode mě už kabát, kdo ví jestli.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Marek Ztracený na Českém Blaníku a odcházím pomalu. Já ještě chvíli vydržím, ale taky brzo půjdu. Každopádně, když jsme ho tady měli, tak připomínám, že Leteňská pláň už se blíží 7.8. To tam Marek Ztracený všechno rozbalí a udělá velkou show. Pár lístků ještě můžete sehnat, takže klidně se stavte a my vám za chvíli třeba i k tomu obědu zahrajeme jasnou zprávu od Olympiku a bude i Věrka Špinarová a Zdeněk Mann. Být sluncem na tvých víčkách. Tak se jmenuje písnička, kterou si dáme za malý okamžik.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
2: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
12: Český Blaník.

0: Oh yeah. Oh yeah, ano, roztančil nás Dan Nekonečný a Šum Svistu a taky Hafanana. Na přátelé, tenhle ten showman už 7 let není mezi námi, tak trošku řekl bych, asi předčasně nás opustil právě před 7 lety v 52 letech. Tak, ale teď už přisvištěl naopak můj kolega Vlastík, ahoj.
1: Ano, je to tak, dobré odpoledne, ahoj.
0: Tak, oběd už máš za sebou, to už si stihnul, co chystáš pro posluchače po 13. hodině.
1: Taky jsem se stihl zatančit s Danem Nekonečným. No a nachystat se na vysílání, tak po 13. hodině to bude tak trochu o sportu. Taky se podíváme, jak to vypadá s kvalitou vody v přírodních nádržích, protože o víkendu bude teplíčko.
0: No jo.
1: No a nějaké pozvánky na výlet taky nebudou chybět.
0: Takže rozhodně poslouchejte dál, protože se dozvíte vše, co potřebujete vědět.
1: Ano.
0: A taky vám teď prozradím, že za chvíli tady bude Verona, Vašek Neckář nebo Karel Kahovec, prostě další české písničky, které máte rádi. Michal se loučí, budu se těšit zase v pondělí, do té doby si užijte víkend a za chvilku už Vlastík.
2: SpokojenýPes.cz, nejen pro příparťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. SpokojenýPes.cz.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
5: Migové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Hledáte auto, do kterého se skvěle nastupuje, perfektně vidíte na cestu, máte velký kufr a zároveň vám nezrujnuje peněženku?
9: Objevte značku MG v Lennon Motors v Říčanech.
8: Máme pro vás všechno.
9: Malé auto, velké, spalovák, hybrid, elektro s manuálem, s automatem.
8: U nás si vybere každý a za ceny, které startují hluboko pod očekáváním. Nevěříte?
9: Přesvědčte se na lennonmotors.cz.
8: Těšíme se na vás v Lennon Motors z Říčany.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
14: Rádio Český Blaník.

er mir zwang. Radio Český Blaník.

0: Je 13 hodin a na Českém Blaníku jsme si hráli činasky první signální. Zdraví vás Vlasta Suk, dobré odpoledne přeju, za okamžik dáme čerstvé zprávy, taky předpověď počasí. No a samozřejmě nebudou chybět další pohodovky pro vás, třeba Helena Vondráčková. Prosím, ještě si tu šanci dej, jak... Taky zaspívá Karol Zich.
1: Na prvním programu slyšíš, jak nesměle spíš.
0: Nebo Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Knoflíky lásky. No my vám po celé léto hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s tákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Po zbytek odpoledne jasno nebo polojasno, postupně zejména na severu a severovýchodě až oblačno a teploty v maximech od 25 do 29 na severovýchodě do 24 stupňů a v 1000 metrech naměříme kolem 19 stupňů Celsia. Pojďme na silnice.
9: Za volantem
8: s Českým Blaníkem.
0: Jak to vypadá, ví Marcela z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: Dálnice D5 je z důvodu nehody dodávky a dvou nákladních aut na 6,5 kilometru ve směru do Prahy uzavřena. Před odklonem na 10. kilometru u Loděnice se tvoří již kilometrová kolona. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy se tvoří kolona za exitem Měřín. Od 125. kilometru přes omezení na 122. kilometr a dalším omezením na 119. kilometr. Celé to je na 3/4 hodiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se dojíždí do kolony z důvodu dopravní nehody v levém jízdním pruhu na 56. kilometru. Kolona od 53. kilometru a zdržení je 1/4 hodiny.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv volejte na náš WhatsApp a dejte tam hlasovku 720 836307.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Meziroční inflace v Česku letos v červnu zmírnila z květnových 2,1% na 1,5%. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Ke zmírnění inflace podle statistiků významně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení. Letní prázdniny znamenají pro děti více volného času, s tím se ale také pojí větší riziko nástrah na internetu. Ty přiblíží mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: V loňském roce policie evidovala 925 případů dětské pornografie a zneužití dítěte k její výrobě a 56 případů navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Mravnostní kriminalita dosáhla celkem 3695 skutků, což představuje meziroční nárůst o 8,8%.
11: Důležitá je proto prevence. I zdánlivě nevinná online komunikace se může postupně změnit v manipulaci, nátlak a ohrožení dítěte. Střety mezi policií a fotbalovými fanoušky vypukly v noci na dnešek v jedné z londýnských čtvrtí po skončení čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa ve fotbale. V něm vyřadila Francie Maroko. Při násilnostech byl zraněn jeden policista a 4 fanoušky zatkli. No a historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vzbudilo ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch. Českým hráčkám gratulovali také zástupci Českého tenisového svazu i organizátoři turnaje. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Pět minut po 13. hodině, Český Blaník s vámi, u mikrofonu Vlasta Suk. Jak jste slyšeli před malou chvílí, tak doprava houstne v pátek odpoledne, takže pokud nás posloucháte za volantem, opravdu hodně opatrně, ať dobře dojedete na víkend. Teď už pro vás Helena Vondráčková, ještě Světu šanci dej, no a pak taky Karel Zich na prvním programu. Těšte se.

0: Xindo X, písnička na vodě na českém Vlaníku. Jak to vypadá s kvalitou vody v přírodních nádržích? Na to se zaměříme za chvíli, tak poslouchejte, protože o víkendu bude krásně. Ale teď musíme zlatleskat našim dámám. Jak už asi víte, Wimbledon zažije poprvé v historii ryze české finále. Tak jednak Karolína Muchová ve včerejším semifinálovém souboji porazila Američanku Coco Gauffovou a později zvítězila Linda Nosková v druhé semifinálové bitvě nad Ukrajinkou Martou Kostiukovou. Takže gratulace veliká a těšíme se na zítřek.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.
0: Teď už další pohodové písničky. Monika Abstolonová, Zůstávám dál. A pak taky Honza Kalousek, Jednou mi fotr povídá. Dobré odpoledne.

0: Kopečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Blaníkem.

0: Tak tohle je písnička Ivety Bartošové, Petra Sepešiho, Knoflíky lásky, píseň, kterou tenhle duet naspíval o letních prázdninách v roce 1984. Teď si užíváme letní prázdniny roku 2026, o víkendu bude krásně, takže jak jsem slíbil, teď vám prozradím, jak to vypadá s kvalitou vody v přírodních nádržích. Až na pár výjimek je voda v pořádku, zákaz koupání platí na Vysočině, jednak se jedná o rybník Kachlička a taky vodní nádrž Sedlice. Voda nevhodná ke koupání je pak na západě Čech ve Velkém rybníku nebo například na Orlíku na veřejném tábořišti Podolsko. Tak ať už vyrazíte kamkoliv k té vodě, tak si to užijte, jak jsem naznačil, bude svítit sluníčko, teploty až do 30 stupňů Celsia. Takže se těšme. A vy se taky těšte na písničky, které pro vás chystám, za chvíli Tereza Kardlová Jméno, nebo Fešáci, Hej chlapče s tamburínou, už bude půl druhé.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl.

0: se vyplatí.
1: Okénko do ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
2: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
3: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
2: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
3: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
2: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
3: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
2: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Radio Český Blaník.

0: Adam Ďurica, jedna ze Slovenska. Zatancuj si so mnou, posloucháte Český Blaník, teď je 2:15. Víkend před námi, pokud přemýšlíte kam na výlet, měl bych tu pro vás pár tipů, co takhle se projet historickým parním vlakem. Můžete, zítra a pozítří pojede na trati Martinice v Krkonoších, Rokytnice nad Jizerou. Pak další tip pro vás a zejména pro vaše nejmenší, na ploše 12 hektarech si můžete užít zábavu nejenom na celý den, ale na několik dní. To je Mirákulum ve středních Čechách. Tam si užijete vodní svět, různé prolejzačky, podzemí. Je tam taky lanové městečko. No, já myslím, že tohle vaše děti nadchne. Podobný areál se nachází také Chlumci nad Cidlinou ve východních Čechách, to je Fine Park. A nebo bych tu ještě měl pozvánku taky do Šiklandu na Vysočině. Co tady mají a další podrobnosti mi prozradil majitel Šiklandu Libor Šikl.
1: Během prázdnin mají všichni prostě možnost přijet k nám, zažít dobrodružství divokého západu a vůbec celého našeho zábavného parku Šikland. Akci máme spousta, mexický den, americký sraz, sraz amerických vozidel a velkou noční ohňovou show. To je to velká nabídka, kterou můžeme vidět na stránkách www.šikland.cz.
2: A taky spousta zvířátek.
1: No samozřejmě, máme tady jako tu mini zoo, to k divokému západu patří, jak jsou bizoni, krocani a podobně.
0: Tak já doufám, že jste si z nabídky vybrali a že vaše dětičky zabavíte na některých z těchto míst. To já, když si vzpomenu na mé dětství, to skoro nic nebylo a teď opravdu toho je nespočet. Za chvíli jedeme dál. Mám pro vás dívku na inzerát od Michala Davida a přeju pěkné odpoledne.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
6: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
7: Revoluce motokrosu v Pacově. OMV mistrovství České republiky ve sprint v motokrosu. 20 strhujících jízd, pouze dvě kola na rozhodnutí. Přijďte zažít adrenalin. 11. červenec, Pacov. Hlavní závod v 16 hodin. Na sprint motokros vás zve firma Zdeněk Pečenka. Děláme vodě cestu.
8: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Radio Český Blaník.

0: Tohle je dívka na inzerát a Michal David ve vysílání Českého Blaníku. Je 14 hodin. Za okamžik budeme pokračovat po zprávách pro vás. Například Dan Hulka, Ráj. Taky zaspívá Pavel Bartoň, Sní.
1: Sní se nebe zdálo modré jak špál.
0: A nebude chybět Karel Gott, to jsou Fámy. Tak si počkejte, hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s tákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Zasklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Českém Blaníku.
1: Jak už bylo řečeno, zítra bude krásně podle meteorologů. Čekáme většinou polojasno nebo jasno. Zpočátku během dne, pak na severovýchodě oblačno. Teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech okolo 17 stupňů Celsia. Tak by to mělo vypadat. Pojďme se podívat, jak to jezdí.
2: Za volantem
0: s Českým Blaníkem.
1: Tak kde pak máme problémy? Marcela z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Dálnice D5 je z důvodu nehody dodávky a dvou nákladních aut na 6,5 kilometru ve směru do Prahy uzavřena. Poslední volný sjezd z dálnice exitem 14 Beroun východ. S komplikacemi počítejte na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Na 122. kilometru a 119. kilometru pracují silničáři a uzavřeli pravé jízdní pruhy. Kolona od 127. až po 119. kilometr a zdržení je okolo hodiny. Poslední volný sjezd je exitem 134 Měřín. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se dojíždí do kolony z důvodu dopravní nehody v levém jízdním pruhu na 56. kilometru. Kolona od 53. kilometru a zdržení je čtvrt hodiny.
1: Tak děkujeme, kdyby cokoliv můžete využít náš WhatsApp, dáte hlasovku 720-83-6307. Jdeme na zprávy, tady je kolega David Račák.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Českém ve čtvrtek proběhlo několik informací o možném zemětřesení. Německé centrum v Postupimi zaznamenalo kolem 6. hodiny večer zemětřesení o síle 5,49 magnitúda. Epicentrum mělo být na hranici Středočeského a Plzeňského kraje u obce Strašice. Zřejmě však šlo o daleko menší otřesy. Léto láká Čechy na výlety. Digitální návštěvnická karta Berounska, Brd a Podbrdska pokračuje druhým ročníkem a nabízí ještě více výhod. Od jakých ví ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hájková.
5: Digitální návštěvnická karta nabízí více než 100 slev na vstupy do muzeí, na sportovní a volnočasové aktivity, kulturní akce a zážitky, ale také do restaurací, kaváren a ubytovacích zařízení na Berounsku, v Brdech a Podbrdsku.
4: Letošní novinkou je například vstup do Koně pruských jeskyň se slevou 10%. Německý automobilový koncern Volkswagen po zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. Možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50%. No a hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem 3letou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezónu však ještě zůstane v Liberci. Uvedli to Bílí tygři na webu. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Je 5 minut po 14. hodině, odpolední vysílání Českého Blaníku pokračuje s Daliborem Jandou. Tohle je Oheň, voda, vítr a pak taky Daniel Hulka a Ráj. Dobré odpoledne.

a věčně v tváři mi jen úsměv rád. S ní cítil jsem v ústech sladkost karamel a starý kabát, co jsi

0: Mnohdy bylo těžké rozeznat Karla Gotta od Pavla Bartoně. Tohle byl Pavel Bartoň, písnička Sní ve vysílání Českého Blaníku. Za minutu bude 14:15.
1: Písničky k táboráku
2: na Českém Blaníku.
0: Tak to už chystáte na víkend nějaký táborák, ohýnek, grilování. Jako bych to viděl, že už se nemůžete dočkat, až si hezky po práci sednete a dáte si buřtíka nebo nějaké to masíčko. A k táboráku se hodí i písničky a ty vám budeme servírovat i zítra a pozítří, tedy v sobotu a v neděli. Opět celé prázdniny samozřejmě pro vás. Mezi 19. a 22. hodinou písničky k táboráku. Takže známé nedvědovky, které si s námi můžete zaspívat a spousta dalších těch, které už zlidověly a které se k táboráku zkrátka hodí, vám naservírujeme opět zítra. A v neděli od 19 hodin, tak si to nenechte ujít.
2: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.
0: No teď se vrátíme do léta 95. Marek Ztracený zaspívá v tuto chvíli, za chvíli nabídnu Elány, mě jsme zlí. A taky si dáme Damiens, stýská se mi. Tak pokud se vám stýskalo po českých písničkách a teď jste nás zapli, děláte dobře, pojďme na ně.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Bratři Křížkové, co by na Vyjence, písnička z jubilejního roku 2000, stýská se mi. Posloucháte Český Blaník a my vás opět letně naladíme a trochu se zasmějeme. Krátce po 15. hodině se přeneseme do trilogie Slunce, seno.
1: Ty meč, ty tomu tak rozumíš? Máš místo masku zpívat masku.
2: Dovol.
1: A ty pak dovol.
0: Dnešní tři písničky na společné téma budou právě ze Slunce, sena, jahody. Tak se těšte, nenechte si ujít. Letně se naladíme, jak už jsem říkal. No a za chvíli Karel Gott a to jsou Fámy.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
6: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
7: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
6: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
5: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
6: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
5: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
6: www.zamek-konopiště.cz.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
9: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
10: Vraťme čas alespoň na jeden den.
9: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
10: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
9: Velká devadesátková show.
10: Letní atmosféra.
9: Rodinná piknik zóna.
10: A program pro děti.
9: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
10: Summer Mambo Festival.
11: 15. srpna Třebíblice.
9: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
12: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
13: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
12: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
13: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.

0: Auto SA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u SA.
2: Rádio Český Blaník.

0: Jovi. Snad tě mám ráda.
1: Je neskutečné, v jaké kondici je Marie Rotrová. Na to, kolik jí let, klobouk dolů. Stále koncertuje. No a užívá si to společně s vámi. Pokud byste ji chtěli vidět, tak můžete na konci července v Trnavě, pak v srpnu ve Znojmě. Bude taky v září koncertovat ve Strakonicích nebo v Říčanech, v Litomyšli. Koukám tady ještě třeba na Říjen, v Pardubicích či ve Zlíně a v listopadu i v Hradci Králové. Takže doporučuji. Skvělá Marie Rotrová, to mám tak ráda. A další krásná písnička za námi.
2: Co Čech, to rekord.
1: No a my se teď opět budeme zabývat jedním rekordem. Tentokrát se jedná o rekord cestovatelský. O co konkrétně, to nám prozradí Pepíno Vaněk.
3: Dá se elektromobilem dojet co nejvíc na sever? Dá. Marek Tomíšek dokázal s elektromobilem dojet až na nejsevernější místo, na Nordkap. Překročil přitom 22 rovnoběžek a za 9 dní cesty urazil 4137 kilometrů. Venkovní teplota klesala až k minus 23 stupňům. Dobíjel 21krát a ten jeho výkon jsme zapsali do České knihy rekordů.
1: Tak tohle bych nedal ani náhodou. By mě zajímalo, jestli by ho někdo překonal.
2: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
1: Jedeme dál za chvíli další české písničky. Třeba Nedvědi, Loučím se s tmou a taky Jitka Zelenková, Když se narodíme. To vše do té 15. hodiny.
4: Hledáte místo pro školení,
5: konferenci
4: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
5: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
4: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
5: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s tákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
15: Písnička na přání.
16: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
15: Písnička na přání na českém blaníku.
17: Rádio Český blaník.

0: Jedna hezčí než druhá, to je Český Blaník, české písničky. A teď Helena Vondráčková, tvou vůni cítím dál. A co si zahrajeme? Po zprávách, počasí a dopravě pro vás mám Petra Spáleného.
1: Já vím, že trávím, je to
0: sám junior.
1: Návrat, ten vždycky je krásný.
0: Ale taky nás potěší a zaspívá Karel Černoch.
1: To, když má léto, krády zem.
0: No jo, tohle je letní klasika. Těšíme se. České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník. Teď je přesně 15 hodin.
1: To je léto, co mám rád.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak zítra mělo by svítit sluníčko, jasno nebo polojasno, čekáme. Zpočátku jenom na severovýchodě ještě oblačno. Teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23, v 1000 metrech okolo 17 stupňů Celsia.
7: Za volantem
6: s Českým Blaníkem.
0: A jak to vypadá v pátek odpoledne na našich silnicích? Ví Marcela z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Rozjíždí se kolona na dálnici D5 po dopravní nehodě na 6,5 kilometru ve směru z Plzně na Prahu. Zpomaluje se na 14. kilometru a zdržení je okolo půl hodiny. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se tvoří kolona. Na 122. a 119. kilometru pracují silničáři. Projíždí se pouze jedním jízdním pruhem. Kolona od 128. kilometru až po 119. Zdržení je okolo hodiny. Poslední volný sjezd je exitem 134 Měřín. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s komplikacemi. První je na výjezdu z Prahy, kolona od 14. kilometru. Druhá je na příjezdu do Brna, tam se zpomaluje na 177. kilometru. Osobní auta projedou do Brna s 20-minutovým zdržením.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Stát stanovuje cenový strop paliv podle vývoje na burze. Z posledního nařízení vyplývá, že o víkendu a v pondělí mohou čerpací stanice prodávat naftu maximálně za 38,79 a benzín za 41,86. Pokuta za ceny vyšší je 2 miliony korun. Bez vládní regulace marží bychom platili za litr o 5 korun víc. Samoobslužné výdejní boxy zásilkových firem nebudou podléhat regulaci stavebního zákona. Sněmovna je při dnešním schvalování vyškrtla z novely a nechala současný stav. Aktuálně je v Česku 17 000 výdejních boxů. Léto láká k výletům. Ke slevám můžete využít třeba digitální návštěvnickou kartu Berounska, Brd a Podbrdska. Úspěšně pokračuje druhým rokem, říká ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
10: Digitální návštěvnická karta nabízí více než 100 slev na vstupy do muzeí, na sportovní a volnočasové aktivity, kulturní akce a zážitky, ale také do restaurací, kaváren a ubytovacích zařízení na Berounsku, v Brdech a Podbrdsku.
9: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10%. V finále Wimbledonu obstarají Češky Linda Nosková a Karolína Muchová. Obě usilují o první Grand Slam. Utkání začne zítra v 5 odpoledne a sledovat ho můžete na Primě. České finále nejstaršího tenisového turnaje světa je první v samostatné historii. V roce 1986 tu bojovali Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, která už ale reprezentovala Spojené státy americké.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 15. hodině, Český Blaník s vámi, Vlasta Suk taky, přeju krásné odpoledne, za chvíli už si vetři, při písničky na společné téma, dnes se slunce se na jahody. A mě by zajímalo, jestli máte nějakou hlášku z této triologie, klidně mi to napište na WhatsApp, popřípadě dejte hlasovku na telefon 720 836307. Já vám budu hrát pohodově, tohle je Petr Spálený a Pecka, trápím se, trápím. Tak dobrý den.

0: Tolik tedy Škvor na českém Blaníku, síla starých vín ve 15:45. Za chvíli budeme pokračovat a tentokrát to budou písničky, tři písničky na společné téma.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A dneska vám zahraju ty tři zbláznivé letní komedie Slunce, seno, jahody. Já jsem se vás ptal, která hláška z této trilogie vám nejvíce utkvěla v hlavě, která vás vždy rozesměje. Máme tady příspěvky z našeho WhatsAppu, třeba Andrea z Ostravy napsala, která si vždycky vybaví tuhle hlášku. Tak já ji pustím.
2: Jsem pro ně moc tlustej.
3: Tlustej? A kde?
0: Milan si vzpomněl zase na tohle, to je klasika.
4: Zase bude hit. Sakramenská práce.
0: Taky tu máme Denisku z Jenišovic, která napsala tak mladý a už tak odvážnej. A ještě třeba Karol z Plzně. Zlatý to tvoje chrápání, ty cikády zvou jako krávy. No, taky dobrý. A já zas můžu tohle.
5: A tak vychlápej. Přemýšlíš, že to slyší celá věc, tak si o to čas pojď na to.
4: Potravuješ.
0: Tak já si taky přemýšlím. Každopádně, abychom to nezamluvili a dali si ty tři písničky. V té trilogii jich zazněla opravdu velká spousta, ve Slunce, seno, jahody taky, ale ty tři máme nachystané, takže Hana Zagorová, dneska už to vím, Karel Černoch, Slunce, seno, jahody a Standa Hložek s Petrem Kotvaldem. V pohodě, užijte si to.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Slunce, seno, jahody. Tak přesně tahle komedie spojila dnešní tři ve tři. Standa Hložek, Petr Kotwald v pohodě, ta tam zazněla, taky Slunce, seno, jahody od Karla Černocha, tu melodii určitě známe, a Hana Zagorová, Dneska už to vím. Opět v pondělí pro vás nachystáme mix tří písniček na společné téma, tak si to nenechte ujít krátce po 15. hodině. Za chvíli třeba tahle. No taky vás pozvu na další z letních vlanických koncertů. Tak buďte s námi, už dnes se můžete dorazit na tu další vydařenou akci. Říkám vydařenou už předem, protože ty předchozí skutečně klapy na jedničku. Tak nepochybuju o tom, že i dnešek nebude jiný. Za 4 minuty bude 15:30, přeji pohodové páteční odpoledne s Českým blaníkem.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: V.S.K.U. právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pozor, pozor! A auto už 5x v Praze!
10: Ano, přesně tak. A auto už 5x v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
9: Auto 5x v Praze. Blíž než kdy dřív.
10: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu,

0: Zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Uvan. Tvůj úkryt před horkem.
1: Radio Český Blaník.

0: Petr Nač. A i tak jsme stále frajery. Na českém Vloníku za 3 minuty bude 3:15.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No a nám už se blíží další z letních koncertů, kam můžete vyrazit zdarma, třeba právě dnes do Pelhřimova. Ano, začínáme v 5 hodin odpoledne na Masarykově náměstí, kde vám v rámci programu zahraje Olga Lounová, taky naše blanická kapela Slza, Vojta Nedvěd. A pochopitelně i tady si můžete přijít pro tu zbrusu novou samolepku Blaníku, která vám může přinést velké peníze. Dokonce jednomu z vás i 100 000 korun už brzy, takže přijďte, poslouchejte vysílání českého Blaníku, ať se dozvíte další podrobnosti. A na vás se taky dneska odpoledne těší kolega Martin Císař, ano, a váš ranní budíček, který se nám přihlásí do vysílání českého Blaníku, a to po 17. hodině.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Do té 16. hodiny třeba Brička a Zašeptání a taky Iveta Bartošová, Karel Gott. Nesmí se stát.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tě neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindl X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Skonto nábytek.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
14: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
16: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
17: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
19: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne.
20: Já to poslal, tak si snad věříme, ne.
21: A já vám jako dlužím?
19: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
21: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
22: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Rádio Český Blaník.

0: Iveta Bartošová, taky Karel Gott a písnička Nesmí se stát. A my pokračujeme dál na Českém blaníku, za chvíli nabídneme čerstvé informace a pochopitelně budeme pokračovat v písničkách. Teď je 16 hodin a mezi 16 a 17 třeba Pavel Novák, Nádherná láska.
1: Nádherná, nádherná, nádherná.
0: A taky nám zaspívá Václav Neckář. Nebo Eva Farna Miraj, vzpomeneš si. Hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: A dost barvy.
3: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
2: Léto fandí barvám.
3: Akce platí do konce září.
2: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
6: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
8: Počasí na Českém blaníku.
0: I zítra nás čeká příjemné letní počasí. Jasná obloha, zpočátku jenom na severovýchodě ještě oblačno. Teploty od 25 do 29, na severovýchodě okolo 23 a v 1000 metrech kolem 17 stupňů Celsia.
9: Za volantem
8: s Českým blaníkem.
0: A doprava houstne v pátek odpoledne. Jak to vypadá? Ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: S kolonou a velkým zdržením počítejte na D1 na Prahu mezi stým 29. a stým 19. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. Nehoda dvou kamionů se stala v koloně na 7. kilometru D5 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 15 minut od 7. kilometru až do Prahy. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu směrem na Modletice, naberete dalších 20 minut až k exitu Ořech. A nehoda motorky se stala na 287. kilometru dálnice D35 směrem na Lipník nad Bečvou v pravém jízdním pruhu. Provoz brzdí na 40 minut od kilometru 284. A nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi stým 78. a stým 96. kilometrem, kde se stala dopravní nehoda.
9: Zprávy na Českém blaníku.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Dodržujte předpisy. Policisté zahájili rozsáhlé kontroly. Dnes se na třetím kilometru D8 zaměřili na technický stav kamionů, jejich váhu, anebo jestli řidiči dodržují povinné přestávky. Kontroly potrvají do září. Důvodem je houstnoucí doprava. Policie prověřuje požár ve Zlíně jako obecné ohrožení z nedbalosti. Od včera hoří v baťovském továrním areálu. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Pokračuje mluvčí policie Monika Kozumplíková.
12: Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Okolní ulice zůstanou minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené a zapáskované. Okolí požáru budou střežit policisté. V případě porušení zákazu vstupu za policejní pásku bude toto protiprávní jednání řešeno v mezích zákona.
11: Celková škoda způsobená požárem zatím vyčíslená nebyla. Otřes země v Česku nezpůsobilo zemětřesení. Jednalo se o běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody. Včera v 18 hodin ho zaznamenaly seismické stanice u nás i v Evropě. Zprávy ze zahraničí, o kterých informovala média, přitom hovořily o zemětřesení o síle 5,5 stupně s epicentrem na Rokycansku. Vědci žádají o pomoc. V Lipenské nádrži mohou lidé hledat místa, kde jsou bentické synice. Jedovaté bakterie nejsou nebezpečné pro člověka, ale mohou ublížit zvířatům. Fotky, polohu a stručný popis zelených či hnědých povlaků či slizovitých zhluků mají lidé posílat na Českobudějovické biologické centrum Akademie věd.
9: Rádio Český blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: 5 minut po 16. hodině, stále vás z Českého blaníku zdraví Vlasta Suk. Za chvíli písnička dne, bude to píseň za 100 let. Informace o ní nabídneme. A teď zpívá Pavel Novák. Tohle je Nádherná láska, jdeme na ní.

0: Tak to byla krásná písnička pro Kristýnku od Valdemara Matušky z roku 1966. To znamená, před 60 lety vznikla tahle krásná píseň. Doufám, že vás potěšila.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: No a my teď pokračujeme s další pohodovkou. Tentokrát tu máme něco mladšího. Vrátíme se do roku 2018, kdy vznikla písnička Za 100 let. A podrobnosti o ní autor písně Jenda Vávra.
2: Zase rok 2018 a byl to takový vlastně na papíře docela šílený nápad dát dohromady písničku s více interprety pro výročí 100 let od založení republiky. A já jsem vlastně tehdy byl oslovený Hitrádiama a taky Suprafonem, aby jsme něco zkusili napsat. A říkal, a já mám rád tyhle ty sebevražedné mise, neboli suicide missions, a šli jsme do toho a nakonec z toho vznikl jeden z největších hitů mojí kariéry a vlastně všechno odstartoval, takže jsem strašně vděčný, že ta písnička vznikla a že se na ní sešlo spousta interpretů, s kterými potom jsem i úžeji spolupracoval.
0: No a teď si ji zahrajeme. Tady je písnička Za 100 let.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Takže zítra v neděli mezi 19. a 22. hodinou písničky k táboráku pro vás. Tak až zapálíte ohýdek, nalaďte český Blaník a užijte si to.
1: Písničky k táboráku
2: na Českém Blaníku.
0: Za 5:05 před námi třeba Jarek Nohavica a taky Eva Farna se skupinou Miraj. Vzpomeneš si už za chvíli.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
9: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
8: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
9: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
8: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Tak Renku, ty neřádej, jde nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
12: Asi 100 tisíc.
11: A ty s tím nic neděláš, jo?
12: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
11: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
12: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
11: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
13: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
14: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
13: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
6: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
13: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
6: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
13: www.zamek-konopiště.cz
15: Radio Český Blaník.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétal.

pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník.

jednu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: skupina Krištof, písnička Svědomí ve vysílání Českého Blaníku, krátce před 16:45. Tak a teď zapřemýšlejte, koho byste chtěli potěšit písničkou na přání, krátce po 17. opět splníme. Při pátku děláme radost. Napište si na WhatsApp, popřípadě nechte hlasovku na telefonním čísle 720 836307. Těším se na to.
1: Se v půl.
0: Tak a do té doby ode mě pro vás už za chvíli třeba Janek Ledecký, Sabina Laurinová, Nestrácej čas, a taky nám zaspívá Helena Vondráčková. A ty se ptáš, co já. Já vám přeji krásné páteční odpoledne.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Trefíte se?
6: Tex se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka, a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
10: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
9: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
10: Je, tak děkuju moc.
11: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
13: Radio Český Blaník.

0: ztrácí čas, zpívali Janek Ledecký, taky Sabina Laurinová. Na Českém Blaníku v 17 hodin, zprávy počasí, doprava za okamžik a taky si budeme pohodově hrát, samozřejmě i dnes odpoledne. Buty František za chvíli. František udělal všechno, co mu řekla. Taky děláme, co můžem. Máme prej zdraví ruce. Takové písnička Michala Tušného se Zdeňkem Rytířem. Překáží věst, a kolem tři čtvrtě zaspívá i Viktor Sodoma, stále mi vyčítá. Jsme Český Blaník, hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s tákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čeká nás víkend jako malovaný, zítra jasno nebo polojasno, jen zpočátku na severovýchodě ještě oblačno, ale během dne i tady sluníčko. Teploty kolem 27, na severovýchodě okolo 23 stupňů, v 1000 metrech kolem 17 stupňů Celsia.
5: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: A jak se jezdí v pátek odpoledne, ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Kolonou a velkým zdržením počítejte na D1 na Prahu mezi stým 29. a stým 19. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. Poslední volný sjezd je exitem Měřín na kilometru 134. 20 minut naberete také na D1 na Brno v místě opravy mostu Šmejkalka mezi 14. a 23. kilometrem. Nehoda motorky se stala na 287. kilometru dálnice D35 směrem na Lipník nad Bečvou v pravém jízdním pruhu. Provoz brzdí na 20 minut od kilometru 285. Nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi 180. a 209. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Výstraha meteorologů před požáry platí pro 5 krajů, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Pardubický a Vysočinu. Důvodem je pokračující teplé a suché počasí. Lidé nesmí v přírodě rozdělávat oheň, kouřit ani používat přenosné vařiče. Riziko hrozí i při používání zemědělské techniky. Koukněte na doklady, stovkám tisíc lidí letos končí platnost řidičáků, občanek nebo pasů. Při vyřizování řidičského průkazu nemusíte na úřad, ale můžete využít portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé a bezpečné a průkaz si pak vyzvednete ve výdejním boxu. U ostatních dokladů se musíte dostavit osobně. Spalovna odpadu u Čeperky bude. Elektrárna Opatovice na Pardubicku má totiž pravomocné stavební povolení. Obec Čeperka dlouhodobě vystupuje proti stavbě, ale většina podaných odvolání byla zamítnuta. Lidé ji dokonce hromadně odmítli v referendu. Nic na plat. Kontroly hraček odhalily řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce zjistila chyby u více než poloviny kontrol. Kolik pokut rozdala, prozradí mluvčí ČOIKY František Kotrba.
8: Celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
7: Česká obchodní inspekce zakázala prodej hned 60 hraček.
5: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A pokračujeme 5 minut po 17. hodině, posloucháte Český Blaník s Vlastou Sukem u mikrofonu. Všechny vás zdravím a za chvíli splníme další písničkové přání a zahrajeme si kapelu Buty. Tohle je František, pak taky Petra Janů s písní Jámy. Zkrátka pohodový poslech vám všem.

0: Tak tahle písnička od skupiny Olympic je původní, možná ji znáte v novější verzi od Petra Muka se skupinou Šalom. Bonsoir Mademoiselle Paris, teď je 17:15 a pojďme splnit další požadavek.
1: Český Baník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, několikrát denně můžete vybírat krásné písničky, které byste chtěli někomu poslat nebo sami sobě. To už máme samozřejmě, to už necháme na vás. Každopádně vždy, když se zeptáme, koho byste chtěli potěšit, vy můžete reagovat. A kdo jako první napíše nebo na našem WhatsAppu nechá hlasovou zprávu, tomu s radostí zahrajeme. Tak jako to udělala posluchačka Martina, která píše: Ahoj Český Blaníku, tady je Martina, dneska jsem si vzala v práci volno a už se nám roztápí grill. S kolegy chystáme pořádnou grilovačku, tak bychom moc poprosili o zahrání pěkné písničky od Františka Nedvěda, která se k tomu hodí. Moc děkuju a zdravím všechny posluchače. Tak Martinko, zdravíme vás taky samozřejmě k tomu grillu, možná i vás ostatní k ohýnku, protože máme pátek před víkendem, tak pevně věřím, že to leckde zavoní burstíky nebo nějakým tím masíčkem. Tak vás všechny zdravím, užijte si Askalonu a nezapomeňte, že Český Blaník pro vás taky vysílá písničky k táboráku každou sobotu a neděli po celé prázdniny mezi 19. a 22. hodinou.
1: Písnička na přání
2: na Českém Blaníku.

0: Kapela Divoký byl, písnička Síť ve vysílání Českého Blaníku. Pokud byste si s námi chtěli zaspívat písničku, kterou zrovna hrajeme, ale ten text třeba neznáte celý, tak to vůbec nevadí. Stačí navštívit internetové stránky radioblaník.cz, dáte si tam Český Blaník, playlist a u každé písně najdete nejenom text, ale i spoustu zajímavostí. Tak se tam koukněte, radioblaník.cz, to je ta správná stránka a na Českém Blaníku za chvíli třeba Marta Kubišová nebo Marie Rotrová. Štěstí, za 4 minuty bude 17:30.
1: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
5: Ptáš se tak, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Radio Český Blaník.

0: Další krásná písnička ve vysílání Českého Blaníku. Miroslav Žbírka, s tebou je Kríž. A za minutu bude 6:15.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Ano, blanické koncerty pokračují dnes v Pelhřimově, kde už to vypuklo a přímo z místa se nám hlásí kolega Martin Císař do Českého Blaníku. Martine, vítej, ahoj.
3: Ahoj Vlasto, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Český Blaník.
0: Tak prozrať, jak to vypadá v Pelhřimově, kdo nám ještě bude zpívat a jak si to užíváš ty a posluchači.
3: Krásné odpoledne ještě jednou, já si to užívám úplně báječně. Masarykovo náměstí tady v Pelhřimově skoro zaplněné a to nám teď hraje naše blanická kapela. Zahájili jsme to přesně za 5:17, jak jsme slíbili. Program jede dál, za malou chvíli už se na vás bude těšit Vojta Nedvěd, potom tu bude zpěvačka Olga Lounová a finále samozřejmě Saza. Takže program velkolepý, vy máte velkou šanci, pokud se tady přihlásíte do klubu posluchačů Rádia Blaník a vylosujeme vás dnes odpoledne, tak večer zhruba okolo 7:30 předáme krásnou 7,5-kilovou šunku od kosti právě někomu z vás. A pozor, máme tady také samolepky Centropolu a Rádia Blaník, které vám ve finále v září můžou přihrát do vaší peněženky až 100 000 korun. Tak se určitě pro tu samolepku stavte. Tak se na nás přijďte podívat pro Český Blaník Martin Císař.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A to celé pro vás třeba Reddy Kirkon a taky Viktor Sodoma. Stále mi vyčítá.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
7: Migové,
2: Harley,
7: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
12: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Výhry. Slevy. Zábava.
14: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
15: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
14: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
15: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
14: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
16: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. Spokojenýpes.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Jakuby Načinasky a písnička Pusa ve vysílání Českého Blaníku. Zdraví vás Vlasta Suk a za chvíli už další čerstvé zprávy a dáme i předpověď počasí. Co si zahrajeme po 18. hodině? Radka Tomáška.
1: A tak stal se ze mě boxer, moje pěsti jsou...
0: Taky nám zaspívá Josef Wagner. A nebude chybět Petra Zámečníková, Jiří Strnad. Lítáme v tom.
2: Lítáme v tom, jen ty a já.
0: Tak se těšte, na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra bude krásně, většinou sluníčko, s výjimkou severovýchodu tady ještě dopoledne oblačno, ale i během dne se tady sluníčka dočkáme. Co se teplot týče, 25 až 29 v tisíci metrech na horách, okolo 17 stupňů Celsia.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Počasí přeje koupání, víkendová předpověď slibuje slunce. S občasnými přeháňkami, ale teploty příznivé, místy naměříme až 30 stupňů. Pokud dáváte přednost přírodním koupalištím, o kvalitě vody se víc dozvíte například na webu koupacivody.cz. Češi jsou mistři podvodu, alespoň podle výroční zprávy policie, ze které vyplývá, že právě podvod byl loni nejčastějším trestným činem. Strážci zákona řešili skoro 19 000 případů a to je o 5 000 víc než v roce 2024. Policie dnes na svém webu zveřejnila celkový stav kriminality v Česku, tak se můžete podívat. Vládní strany válcují opozici. Podle volebního modelu agentury Median si hnutí ANO dál drží výrazný náskok. Ve volbách by nyní získalo 34% hlasů. Druhá ODS jen 13% a třetí STAN 12,5%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. A nakonec se vydáme za zvířátky. V brněnské zoo se vylíhla dvě mláďata sovice sněžní. Odchov tohoto druhu není vůbec jednoduchý, říká mluvčí zahrady Jan Bedřich.
8: Tento druh je přizpůsoben chladným oblastem severu a právě vysoké letní teploty představují pro mláďata velkou výzvu. Naši ošetřovatelé proto během vlny veder nosili k mláďatům led, který pomáhal mláďatům alespoň trochu zpříjemnit horké dny.
7: Malí opeřenci si pochutnávají hlavně na myškách, ale jejich jídelníček doplňují také kuřátka nebo potkani. Tak dobrou chuť a mějte krásný večer.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Tak to byly poslední dnešní zprávy. Od mikrofonu Českého Blaníku se s vámi loučí Vlasta Suk, ale my vám dál budeme hrát, ano, ty oblíbené české písničky. Tak za chvíli Josef Wagner, Mě sílu dáš a taky zpívá Karel Gott píseň Pábitelé. Užijte si dnešní večer a taky víkend. Mějte se krásně. Ahoj.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
3: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Na rádiu Český Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
0: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
2: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
0: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
2: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
0: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
2: A cena?
0: Už od 330 korun za den.
2: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
0: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
3: Čemu vám jsme dobrý?
4: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
3: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

A pak mi klesla víčka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

mě přešel spánek. Já zvednu hlavu z knížky, koukám na obrázek, jak se mi podobá. A v temné noci v dálce mi kdo si říká díky. A já v tu chvíli nepoznal, byl to on.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Prázdniny jsou tady.
5: A s nimi i písničky k táboráku.
4: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
5: Poprvé už dnes od 19 do 22 hodin.
4: Písničky k táboráku
5: na Českém Blaníku.

0: Co Čech, to rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Na Českém blaníku.
0: Český blaník.
1: Český blaník.
0: Český blaník.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Now. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Český blaník.
2: To jsou české písničky, které jste už dlouho ne...

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

znakomych, snad tu schází, snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vyšel

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: K čemu vám jsme dobrý?
6: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Rádio Český Blaník.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.

0: jsou tady
1: a s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už dnes od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrán je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: Gilly Lanau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lanau. Paruky pro všechny. www.gillylanau.cz. Psáno Jilly Lanau.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

Rádio Český Blaník.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsem starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, ve snech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, pa nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale čas.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

žádný strachy. Jseš kovboj v Coloradu, můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu hrát.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás nikdy neodejdu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Rádio Český Blaník.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

0: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.
5: Český Blaník.
6: Český Blaník.
5: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

seber si to sama. Seber si to sama.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přebere si to sama. Přeber si to sama.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hlavě.
3: V řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou, kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesel.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.